0: Laudetur Jesus Christus. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 2. září.
1: Papež zahájil cyklus katechezí věnovaných konstituci 2. vatikánského koncilu Gaudium et Spes o církvi v dnešním světě.
0: U příležitosti Dne modliteb za péči o stvoření sloužil Lev 14. v úterý podvečer mši svatou v Borgo Laudato Si v Castel Gandolfu.
1: A ekologické problematice se věnuje také dnes vydaný dokument Mezinárodní teologické komise nadepsaný Péče o náš společný domov. Přejeme příjemný poslech.
0: Při středeční generální audienci zahájil papež nový cyklus katechezí věnovaný pastorální konstituci 2. vatikánského koncilu Gaudium et Spes. Připomněl, že církev je povolána sdílet radosti i úzkosti dnešního člověka, vnímavě naslouchat znamením doby a aktivně se stavět proti lhostejnosti a nespravedlnosti ve světě.
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
1: Drazí bratři a sestry, dobrý den a vítejte.
2: Con l'incontro odierno iniziamo a riflettere sulla costituzione pastorale Gaudium et Spes.
1: Počínaje dnešním setkáním se začínáme zamýšlet nad pastorální konstitucí Gaudium et Spes, v níž chtěl druhý vatikánský koncil prohloubit zásadní téma, kterým je vztah církve k současnému světu. Svatý Jan 23. již v zahajovací promluvě 11. října 1962 vyjádřil nesouhlas s proroky špatných zpráv, kteří, ačkoliv hoří horlivostí pro náboženství, tvrdí, že naši dobu nelze s minulými stoletími vůbec srovnávat a že je plně zkažená a chovají se dokonce tak, jako by se z dějin neměli co naučit. Odtud vychází úkol svěřený koncilním otcům. Za současného stavu lidských záležitostí, v němž se zdá, že lidstvo vstupuje do nového řádu věcí, je třeba vidět spíše tajemné záměry Boží prozřetelnosti. Ty se uskutečňují v navazujících obdobích skrze lidské dílo, často nad jejich očekávání, a s moudrostí uspořádávají vše i nepříznivé lidské události pro dobro církve.
2: Tre anni dopo, la promulgazione di Gaudium et Spes riconosceva in tale discernimento un elemento essenziale della natura della Chiesa.
0: O 3 roky později vyhlášení konstituce Gaudium et Spes potvrdilo, že toto rozlišování je podstatným prvkem povahy církve a popsalo její pastorální zaměření jako konstitutivní. Odtud název pastorální konstituce. Nejde o naivní optimismus, ale o obnovenou věrnost tajemství Krista, který se svým vtělením rozhodl sdílet náš život. Stal se ve všem podobným svým bratřím a vzal na sebe následky hříchu, když zemřel jako vykupitel, který dal výkupné za všechny. Toto sdílení s lidstvem je cestou, kterou Kristus po církvi žádá. Proto koncilní konstituce Gaudium et Spes začíná prohlášením, že církev bere za svou radost a naději smutek a úzkost lidí dnešní doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí.
2: È una condivisione che ci chiama a uscire da ogni passività e indifferenza.
1: Je to sdílení, které nás zve k vystoupení z jakékoliv pasivity a lhostejnosti vůči událostem, k nímž dochází, k dějinám a k životu lidí, především k rychlým a hlubokým proměnám, které

0: dnes prožíváme. Není možné zůstat nezúčastněnými diváky, je naopak nutné naslouchat srdcem, nechat se oslovit a zapojit se. S Kristem a s podporou síly jeho ducha jsou věřící pohnuti k tomu, aby vzali na sebe těžkosti svých bratří, především těch, kteří jsou drceni nespravedlností, diskriminací a násilím. Pouze ve sdílení a v nasazení je totiž možné dospět k adekvátním odpovědím, vždy podpírání jistotou, že utrpení tohoto času se nedají srovnat s budoucí slávou, která se na nás má zjevit.
1: In tal senso, la prossimità verso l'umanità.
2: V tomto smyslu blízkost k lidstvu otevírá cestu k hlubšímu čtení událostí i samotného zjevení. A ve stejné perspektivě Gaudium et Spes připomíná trvalou povinnost církve zkoumat znamení doby a vykládat je ve světle evangelia. Tato koncilní konstituce tedy vyzvala církev k trvalému úsilí o obrácení, aby dosvědčovala, že ji nevede žádná pozemská ambice, ale snaží se jen o jedno – pod vedením Ducha Utěšitele pokračovat v díle Krista, jenž přišel na svět, aby vydal svědectví pravdě, aby spasil, ne soudil, aby sloužil, ne aby si nechal sloužit. Nejde v pravdě o pouhé morální nastavení. Pro církev je obce pro chudé spíš teologickou než kulturní, sociologickou, politickou či filozofickou kategorií. Jsme povoláni objevit v nich Krista, propůjčovat jim svůj hlas v jejich záležitostech, ale také být jejich přáteli, naslouchat jim, chápat je a přijímat tajemnou moudrost, kterou nám Bůh chce sdělit jejich prostřednictvím.
1: La condivisione cristiana impegna farsi carico della realtà.
0: Křesťanské sdílení vede k převzetí odpovědnosti za svět a také k odhalování rozporů, které charakterizují osobní i společenský život současného světa. Například vědecký a technologický pokrok, který nabízí stále nové možnosti, ale pouze některým, a který člověk nedokáže vždy postavit do svých služeb, nebo jasnější poznání zákonů společenského života, doprovázené však nejistotou, jaký směr mu má dát, či ještě větší dostupnost bohatství, možností a hospodářské moci, která však bohužel i dnes, stejně jako v době koncilu, nechává značnou část lidstva trpět hladem a nouzí, anebo sdílené vědomí, že ve hře je budoucnost planety a zároveň neschopnost vzdát se egoistického konzumu i iluze, že válka je účinnou cestou k budování míru.
1: In un tempo segnato da profondi mutamenti, da cui derivano preoccupanti squilibri.
2: V době vyznačené hlubokými změnami, z nichž pramení znepokojivá nerovnováha, je církev povolána sloužit lidské bytosti. Naslouchat a vnímat nejhlubší otázky jejího srdce i touhy, které v ní žijí, a ukazovat v Kristu klíč, střed a cíl celých lidských dějin. Proto se v církvi na každé úrovni a v každé době má uskutečňovat milosrdná kenoze Krista, který, ačkoliv měl božskou přirozenost, nic nelpěl na tom, že je rovný Bohu, ale sám sebe se zřekl, vzal na sebe přirozenost služebníka a byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži.
1: E a una morte di croce. Cari fratelli e sorelle.
2: Drazí bratři a sestry, radost a naděje, Gaudium et Spes, nechť jsou rozlišovacími znaky církve, která hlásá a dosvědčuje evangelium a stává se blízkou ženám a mužům naší doby.
1: Del nostro tempo.
0: V souvislosti s dnešní katechezí, která zahájila cyklus reflektující koncilní konstituci Gaudium et Spes, vyzval svatý otec věřící. Prosme panu Marii, aby se přimlouvala za celou církev, aby hlásala evangelium s radostí a nadějí blízko mužům a ženám naší doby a dokázala všechny vést ke Kristu, jenž je klíčem, středem a cílem celých lidských dějin.

0: Podílejme se s radostí a nadějí na evangelizačním díle církve, aby Kristovo světlo mohlo zářit v srdcích všech lidí.
1: V souvislosti se začátkem nového školního roku zazněla v pozdravu polským věřícím slova o významu výuky náboženství. Kéž účast na hodinách náboženství a katechezi rozšiřuje obzory, prohlubuje poznání Boha i světa a připravuje k plodnému přijímání svátostí a účasti na životě společenství. Papež tak nepřímo reagoval na nedávné rozhodnutí polského ministerstva školství, které výuku náboženství situuje mimo hlavní vyučovací dobu. Podle statistických údajů přitom v Polsku hodiny náboženství navštěvuje téměř 76% žáků.
0: Připomínka zítřejší liturgické památky papeže svatého Řehoře Velikého přinesla poukaz na příklad jeho víry. Je nazýván velikým pro svou výjimečnou pastýřskou činnost ve velmi těžkých dobách pro společnost i církev, pro velikost, která čerpala sílu a svěžest z živé víry v Krista. Kéž jeho příklad v každém z vás probudí obnovenou a hlubokou důvěru v Boha, který je zdrojem milosti a naděje pro celý svět.
1: Na 1. září připadá nejen první den školy v mnoha zemích, ale také den modliteb za péči o stvoření. Lev 14. při té příležitosti sloužil v úterý v podvečer mši svatou v Castel Gandolfu v Borgu Laudato Si. Ve své promluvě vybídl, abychom se každý den dokázali zastavit v tichém úžasu nad dílem stvoření a nad stvořitelem. Z rozjímání nad stvořením a ze setkání se stvořitelem se rodí vědomí našeho zvláštního místa v úžasném božím plánu a naší osobní i společné odpovědnosti za péči o původní harmonii. Takto, pod tlakem vědomí vlastních chyb a nedostatků, se rodí obnovené úsilí o obrozené vztahy mezi stvořením podle vůle jejich tvůrce. Papež připomněl také takzvanou dobu stvoření, kterou má církev prožívat až do 4. října, tedy svátku svatého Františka z Asízy. Právě jeho chvalospěvem svou homílii papež završil.
0: Vztahem mezi teologií a ekologií se zabývá také dnes vydaný dokument Mezinárodní teologické komise. Nese název Péče o náš společný domov a klade si otázku, jak křesťansky reagovat na ekologickou a sociální krizi. Dokument je výsledkem konzultací, které probíhaly v letech 2022 až 2025 a vychází se souhlasem papeže Lva 14. Text je rozčleněn do 3 kapitol. První se zabývá počátkem vesmíru podle vědy a víry. Druhá kapitola se zamýšlí nad člověkem, stvořeným k božímu obrazu a podobě a jeho existencí ve společném domově a nad krizovými aspekty ničení životního prostředí, které dopadají zejména na nejchudší vrstvy obyvatel naší planety. Vybízí proto ke změně kulturních hodnot a životního stylu.
1: V perspektivě víry pak dokument odmítá dva nepřijatelné extrémy. Na jedné straně dravý antropocentrismus, který považuje člověka za absolutního pána stvořeného světa, a na druhé straně biocentrismus nebo ekocentrismus, který naopak absolutizuje přírodu. Za křesťanskou pozici označuje ukotvený antropocentrismus, ve kterém je člověk správcem i služebníkem stvořeného světa.
0: Konkrétním liniím a pokynům je věnována 3. kapitola nazvaná Péče o společný dům. V tomto kontextu pak dokument Mezinárodní teologické komise v závěru konstatuje, že ekologická otázka je rovněž otázkou teologickou. Způsob, jakým pečujeme o stvořený svět, utváří také náš vztah k Bohu.
1: To je pro dnešek z Vatikánu všechno. Od mikrofonu zdraví
0: David Válka.